0: Máme jen chytič v hlavě, lepo slyším. Mala kosi z mano, daj fau na airplane mode.
1: Daj no.
0: Mala. Ja narejmo za.
1: Morie.
0: Víš, kak víš.
1: Mala.
0: Jo. Okay. I love you, babe.